0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hit Radio.

0: kvalitní obědy přímo do práce či domů denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot CZ.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doxech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jihoameričané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
9: Friedland se dneska baví. Na náměstí budou koncerty. Vystoupí třeba Adam Mišík. V městském parku na vás pak bude čekat program plný sportu, tance a parkouru. Nebudou chybět ani atrakce pro děti, jako dřevěný kolotoč, trampolína nebo kuličková dráha. Technické nadšence potěší doprovodný program zaměřený na modelářství a letectví.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
10: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindější s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Radio právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

0: dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up.

0: Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka, tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno. My pokračujeme dál, protože summer party pokračuje, teplota nám pomalinku venku bude stoupat a my budeme vytahovat pro vás zvuk, který tak trošku voní po Itálii, neonových světlech a třeba tanci až do rána. Co tahle pecka? Disco. Sí, señorita. Color za chviličku. A aby toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady. Pořád léto, pořád pohoda. Tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit. Protože vás čeká ještě tohle. Jo, takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Františkovi Lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power. Felicita, určitě znáte. Tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát a je to od Gabry Ponte Felicita 2025. Letí za vámi právě teď. Felicita.

0: One Republic, dobré ráno. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 20. června, kdo slaví, co se dneska děje? Tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777-937-777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny. Tak jaká je ta vaše oblíbená? Mluvím tady, jak kdyby to byl Filip, který tu dneska bohužel není. Tak moje oblíbená je vanilková nebo oříšková, tak dejte vědět taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Haló, tu jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
2: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšlu.

0: letišti Ústí nad Labem.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
4: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
3: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
4: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
3: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
4: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
3: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
4: www.autokoutek.cz.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: Již 30 let.

0: všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Začneme novinkami ze zdravotnictví. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Poznejte sklářství v Novém Boru. Sklářské slavnosti nabídnou sklářský trh, kulturní program, tvorbu upecí i živé sochy. Součástí slavností jsou také dny otevřených dveří ve sklárnách a designových studiích, mezi kterými vás bude vozit výletní vláček. A ve Smetanových sadech si pak můžete dát něco dobrého na Street Food Festivalu.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
9: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
9: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno, 3 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

10 minutek po 8. Hezké dobré sobotní ráno. Před námi je nádherná pecka z roku 1990 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm Always Here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Rudimental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: to dust. All that I adore.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Summer Party, půl devátá, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sluníčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: Hits on the Block tonight. Posloucháte Hit Radio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9. hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby sama skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl,

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky Tech Bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
2: Vydejte se dneska na městské slavnosti do České Lípy a oslavte 600 let od dobytí hradu Lipí husity. Na nádvoří hradu vás čeká historický program, ukázka dobývání hradu i rytířské turnaje. Na louce za hradem pak můžete zavítat do husitského tábora. A na náměstí během dne vystoupí třeba Tereza Kerndlová, Michal Hruza nebo Michal David.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Počasí k dnešnímu dni jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Rádio.
3: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu. Bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mě tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní. Setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party. A to léto bez Alexe si opravdu představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: Dobré dopoledne. Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Makarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra. Tak buďte s námi a volejte.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Akopala z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
17: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
18: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
19: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass, a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkóně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď.

0: lambáda, taková puntíkatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I still to pego Michal Telo.
1: Tak zkusíme to poslední.
0: Do třetice, dobře, do třetice všeho dobré. Král 90. DJ Bobo Everybody.
1: No tak to je super.
0: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
1: Ano.
0: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
1: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
0: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
1: Ano, samozřejmě.
0: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
1: Ano.
0: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit, nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No a no, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
1: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
0: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
1: Aha.
0: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou, ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
1: No super. Tak taková... já si myslím, že to užiju, tak já s dětma.
0: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům. A ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
1: Ano, ano, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: Summer Party jede nezastavuje, před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
11: Hele, co ocení?

0: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
1: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
0: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
1: Tak vidíš. Ve čtyři jsem tam jak na koni.
2: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
4: Rádia CZ. Hit Radio.
5: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večer také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce napočítali 7000 blesků. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
6: Friedland se dneska baví. Na náměstí budou koncerty. Vystoupí třeba Adam Mišík. V městském parku na vás pak bude čekat program plný sportu, tance a parkouru. Nebudou chybět ani atrakce pro děti, jako dřevěný kolotoč, trampolína nebo kuličková dráha. Technické nadšence potěší doprovodný program zaměřený na modelářství a letectví.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Jasno až polojasno odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky, pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Dvě minutky po desáté, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

Dopoledne v plném proudu, 9 minutek po 10. Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady rebelka Pink z éteru Hit Rádia pro vás.

0: Min Cyril. Hit Radio s vámi, minutka po 10:15, aktuální čas. My pokračujeme dál, protože teď je ten správný okamžik, abyste opět vytáčeli 800 937 937, protože druhá narozeninová ruleta čeká na někoho z vás. A to vzhledem k tomu, že já tady zítra s vámi nebudu a vy už jste tak zvyklí, že vám vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě. Zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin. A vy volejte na 800 937 937.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Service Plus.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z Eteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeninová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo
1: ty
3: před
1: brďo.
3: 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny. Skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak dostal jsem... Co jsem dostal?
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme vědět. Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát tři hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn, a na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď a Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
2: Tak jo.
1: Tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
2: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
2: A jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
2: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
2: Ano.
1: Protože neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90.
2: Tak
1: let.
2: To jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
2: Tak to berem.
1: Matyášku, ty znáš?
3: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkáď?
3: Nevím, asi...
1: Někde jsem jí slyšel a tak by utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
2: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc než tohle, protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
2: Tak jo, zkusím na trojku.
1: Jo, do třiky se všeho dobrý, tak schválně mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme. Michael Jackson, znáš?
2: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
2: Tak to jo, to všeho dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz Ether Hit Rádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
2: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože jsi ten nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hit Rádio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká, ať ti to jde ve škole, jdeš do 7., 8.
2: Do 6.
1: Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
2: Tak jo.
1: Je to... Tram, tadadá! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až 18 zbraní na střelnici.
3: Wow.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
3: Tak no tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
3: Taky.

0: Harry. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let. Tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko. Tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj. Sobě.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
7: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
6: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
7: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
7: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
6: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
7: www.autokoutek.cz.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: Již 30 let.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
7: Poznejte sklářství v Novém Boru. Sklářské slavnosti nabídnou sklářský trh, kulturní program, tvorbu upecí i živé sochy. Součástí slavností jsou také dny otevřených dveří ve sklárnách a designových studiích, mezi kterými vás bude vozit výletní vláček. A ve Smetanových sadech si pak můžete dát něco dobrého na Street Food Festivalu.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
9: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k tomu vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, you bringing on the sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777-937-777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák, nové brambory, tatarka a já skládám konferenční stolek nebudu říkat značku té firmy, ale prostě skládám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Nýřan. Tak Jiříku, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queeni letí právě teď za vámi.

0: já se tady tak vlním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten apero, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno, za minutku 11:15 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás, tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, Lhota, vařím ovalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina, chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok, děkuju, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost, how do you do Roxette za chviličku, taky tady píše Martina, že bych chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Housebrand Café per favore?
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na Hit Rádiu. Hit Rádio Kontakt.
1: Chihuahua.

0: Let's snap.
1: Tipy na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
2: Ahoj, to je Patrik.
1: Patrik?
2: Patrik, ano.
1: Odkud voláme, Páťo?
2: Prosím?
1: Odkud voláme?
2: Z Budišova.
1: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
2: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
1: Hezky, pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
2: To. Já nevařím. Já pomalu mám synka v traktoru a nahrnujeme snáže.
1: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku, opatrně. Hodně pít vody, jo?
2: Pijem.
1: Co vám zahrajeme?
2: Synek má rád škvory, síla starých vín.
1: Škvory, no tak dáme škvory.
2: Takže já mu to tady dám na plný pecky a
1: jasně,
2: a on bude mít radost.
1: Pro syna a pro koho ještě?
2: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci, co musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
1: jsme rádi, takže, že vás máme.
2: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně tam zaprší, no, takže ať všichni potom se schladěj.
1: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
4: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: XXL Výprodej v online shop.cz.
1: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
4: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
3: policie, záchranářů i armády České republiky.
4: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
10: Vydejte se dneska na městské slavnosti do České Lípy a oslavte 600 let od dobytí hradu Lipí husity. Na nádvoří hradu vás čeká historický program, ukázka dobývání hradu i rytířské turnaje. Na louce za hradem pak můžete zavítat do husitského tábora. A na náměstí během dne vystoupí třeba Tereza Kerndlová, Michal Hruza nebo Michal podcasty. David.
11: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
11: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
12: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď, tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým, za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororů. Tak o čem je tahle party je dead a proč třeba zrovna zombí, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí z toho chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie. On hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kůs, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí. A s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: Ano.
0: Tahle party je dead, my si za chviličku řekneme víc, já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme, vydržte s námi. Come on,

0: party z Eteru Hitrádia, ale my tady máme i tahle party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie humor, satira, emoce. Do toho známé tváře zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu. Taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru!
1: Ale bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný. A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor, takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli od nikud, jenom prostě s nějakým nápadem, ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
0: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
1: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
0: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
0: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu Ježiš. Pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových těch vtipných historií.
0: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
1: A já jdu jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
0: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku.
1: Jasně, bylo to super.
0: Nějaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage.
1: Ale ani ne,
0: jako,
1: takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
0: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je Dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobré tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, pod tržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu a potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně je jeho hlavní téma je nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, ano, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. No, nevím, já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože summer party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90.

0: parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
1: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásného odpoledne vám sobotu přeje Deniska Elibaj. Ladíte Hit Radio Kontakt. Pojďme se společně podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Přátelé, dávejte pozor. Na průtahu Libercem se srazila 4 auta. 2 osoby hasiči vyprošťovali. Dopravní nehoda v sobotu dopoledne skolabovala dopravu na průtahu Libercem. Kousek za tunelem směrem na Děčín se před 11. hodinou srazila 3 osobní auta a kamion. Ne, místo nehody už je průjezdné a postupně se kolona rozjíždí. A taky dávejte pozor na silnici 14 mezi 44. a 48. kilometrem, kde bude probíhat úprava a opravy vozovky, takže i tady se zdržíte, protože průjezdný pouze jeden jízdní pruh. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
5: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V českých městech kvůli vedrům přibývají pítka nebo takzvaná mlžítka. Vyrůstají nejenom v Praze nebo v Brně. Nově fungují taky třeba v Českých Budějovicích, v Plzni, Liberci nebo v Kutné Hoře. Často vznikají i přímo na popud obyvatel. Nejčastěji jsou na zpevněných plochách, které se nejvíce zahřívají. Informuje o tom Česká televize. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
6: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Izraelský útok na jihu Libanonu zabil navzdory příměří 16 lidí. Dalších 12 osob bylo zraněno a převezeno do nemocnic. Od pátku má přitom platit klid zbraní dohodnutý mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici 1 minuty 58 sekund a je novým držitelem traťového rekordu.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují nad 30 stupni. Dneska teploty mezi 31 a 34 narazí na naše teploměry. Ve Frýdlantu čekáme polojasno, místy také bouřlivo. K večeru se bouřky mohou prohnat po celém našem území, tak na to nezapomeňte dobře myslet. No a před námi jenom to nejlepší.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Kontakt.
0: S jako sever Čech, S jako summer party, S jako skvělý víkend a skvělá sobota, který jsou před námi. Jenom to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Deniska Elibaj vás ve poslechu toho nejlepšího. Teď a tady. A hned na začátek našich letních hitů summer party. Last Ketchup a jejich Asereje. Pojďte si to užít společně s námi.

pozitivní energii nás udržuje Krištof s hitem Hned teď. Máme téměř 13 hodin a 11 minut. Hit Radio Kontakt vám dělá lepšího sobotního parťáka a já jsem rád, že u toho budete dneska s námi. Proč? Protože pro vás máme nejenom ty nejlepší hity obecně, ale taky to nejlepší v rámci naší skvělý summer party. Až zítra do 18 hodin jedeme pecky bomby a to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. No jo, taky jsme se společně vydali na letní silnici, kde už to pořádně začíná. Ano, dopravní nehoda na Liberecku nám ukázala, že nemusí se stát moc a hned v sobě můžou být auta. To je určitě něco, co nechcete zažívat na svých cestách na dovolených. Hlavně tomu musíme společně předejít tím, že budeme dávat pozor a budeme obezřetní a dělat si dostatečně časté pauzy. Schválně, pamatujete v minulosti, když jste vyráželi na letní dovolenou a měli jste pocit, že v tom autě to prostě trvá strašně dlouho? Napište nám svoje zážitky z auta a jak si krátíte cestu na dovolenou vy na náš WhatsApp 606 825 404. A já už teď za vámi vyšlu samozřejmě i další skvělý hity. Protože co by to bylo za sobotu, kdybychom si ji neužili? Třeba z Vanilla Ice a jejich parádním hitem Ice Ice Baby.

0: hity.
1: Co je lepšího než dobrý hity? Dobrý hity, sluníčko, teplo a prázdniny za rohem. Ladíte Hit Radio Kontakt a Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu. Tohle bude pořádná letní jízda na vlně těch nejlepších kousků a k tomu se podíváme společně na ty nejhezčí letní chvíle, mezi který patří taky dovolená. Hlavně, když se na ní těšíme, balíme, připravujeme a když na ní vyrážíme. Co už ale nebývá zas tak krásný, je sezení 8, 10, 12, 15 hodin v autě, obzvlášť když musíte vyrazit s celou rodinou. Vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404, jak si krátíte cestu. Sandra napsala, že nejčastěji třeba pomocí toho, že pořád jím. David ten nám zase napsal, že celou cestu si rád čte nějakou knížku, obzvlášť když je to horor. A Filip, tak ten si nejraději povídá s tím, který řídí, až do chvíle, kdy to řidiče přestane bavit. Jo, tak tyhle ty zážitky znám taky moc dobře. Není nic lepšího, než se sebrat s partou přátel, s rodinou nebo s někým, s kým je vám dobře a vydat se na fantastickou dovolenou, třeba právě na vlně těch nejlepších hitů Hit Radio Kontakt. Připravili jsme pro vás samozřejmě i další skvělou nálož už za malý okamžik. A nezapomeňte, celý léto tu s vámi budeme nejenom tady v našem vysílání, ale taky přímo na drátě. WhatsApp je 606 825 404. Tak se nám tam ozvěte i s vašimi letními zážitky a já vám ve 13 hodin na téměř 20 minut k tomu posílám další hity. Už za chvíli.
0: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď!
3: Spoltex.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
15: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
16: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
15: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
16: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
15: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Bratislavice.
16: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
15: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
16: www.autokoutek.cz.
15: Dobrá adresa pro váš vůz.
16: Již 30 let.
0: Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

Existují legendy jako Backstreet Boys a existují taky ty nejlepší hity na každý roční období. A pak existují ty nejlepší pecky právě na letní měsíce. Posloucháte Hit Radio Kontakt 2 minuty po 1:30. Venku nám svítí sluníčko. Každý druhý už je spálený jako rajče a nebo jako láhev od kečupu. Ano, nezapomeňte se vždycky dobře namazat, než vyrazíte ven, a nezapomeňte si sebou zabalit taky Hit Radio Kontakt. Proč? Protože před námi je 30 let. Servírujeme vám 30 let těch nejlepších hitů. Dneska, zítra a hlavně po celý den, protože tohle je ta chvíle, kdy si musíme připomenout, že léto už není za rohem. Léto dorazilo a je tady v plném proudu a to znamená přece čas slavit s těmi nejlepšími hity. A jak to udělat líp, než si přidat třeba tuhle fantastickou pecku. Ano, pecka, která nám zní v hlavě pořád dokola a dokola. Možná ji znáte s takovým tím klasickým videem, kde je mýval, který se točí dokola. Tak teď se společně i my zatočíme s tímhle skvělým hitem. Sobota, Summer Party a jenom ty nejlepší chvilky pro letní pohodu.

0: Ten nejhezčí duet Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si. Máme 13 hodin 39 minut a v sobotu odpoledne ladíte Hit Radio Kontakt. Skvělý den vám všem, kteří jste u toho s námi. K letnímu volnu patří nejenom krásné chvíle, ale taky spousta summer fails. Jo, někdy se taková situace může stát, znáte to. Chtěli jste si třeba vzít sebou víc vody, pak vám chyběla. Prostě nějaký situace, které se úplně nepovedly. Jo, mně se tohleto stalo, když jsem se snažil namazat si sám záda. Každý chlap vždycky si řekne, jo, nepotřebuju pomoc, zvládnu to sám, není to žádný stres. A jak to dopadne? No, dopadlo to samozřejmě tak, že jsem si namazal záda opalovacím krémem, lehnul jsem si na lehátko a říkal jsem si, to bude všechno na pohodu. A jak to dopadlo? Kamarádka mi potom ty záda vyfotila a ukázala fotku, jak tam samozřejmě mám takhle ty pruhy a čáry, kde jsem se namazal a kde ne. Takže příběh tady z toho plynoucí, prosím vás, vždycky si radši nechte záda namazat od někoho jiného, a nebo budete holt na nich muset ležet, abyste se na nich neopalovali. Ale to by zase byla škoda. Přidám vám i další hity do celý, tak zůstaňte společně s námi, protože už za chvíli pokračuje dál naše summer party na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
9: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
10: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
11: Hit Radio.
12: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je 14 hodin, Vlan Hill připravil krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči, stále dávejte pozor na silnici 35 v Liberci. Probíhá tady vyšetřování nehody, dvě osobní auta a policie České republiky stále odkrání dopravu. V části Liberec-Františkov tedy narazíte na velkou hromadnou nehodu. Dávejte pozor při průjezdu. A dávejte pozor taky u obce Skalice u České Lípy na Českolipsku. Tady probíhá také vyšetřování nehody, na vozovce překážka a průjezd je možný se zvýšenou opatrností. I vy nám můžete dát vědět, jak to jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
2: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dnes a zítra musíme počítat s velmi vysokými teplotami, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů Celsia. Na okraji společnosti žije až 1,5 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je asi 15,5% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori nebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Americký prezident Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho by se mohl po 11 letech od ukončení kariéry znovu představit v soutěžním fotbalovém zápase. Mistr světa z roku 2002 chystá podle italských médií ve 46 letech comeback v barvách třetiligové Raveny. Není ale jasné, jestli se jedná pouze o propagační akci, nebo jestli bude Ronaldinho opravdu hrát.
3: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty 32 až 34 stupňů nad bodem mrazu. Semily nám hlásí i 33. Česká Lípa, nejvyšší teploty v regionu až na 34,5 stupních. Dneska čekáme většinu dne polojasno, místy se mohou přehnat také bouřky. Zítřejší dopoledne přinese 16 až 19 stupňů s jasnou oblohou, takže léto už je tady v plném proudu.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Kontakt.
3: 14 hodin, 4 minuty k tomu a Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Léto je v plném proudu, to se musí pořádně oslavit. A proto jsme pro vás připravili i dalších 60 minut, ve kterých představíme 30 let toho nejlepšího z léta.
4: Nosa.

Hey, hey, what's up? 14 hodin a 11 minut k tomu. Dani Skalibaj vás zdraví u poslechu Hit Rádia Kontakt. Summer Party nám pokračuje dál a s ní se vydáváme do letních měsíců a taky za těmi momenty toho nejhoršího z léta. Jo, vždycky je to pozitivní, vždycky jsou to ty hezký věci, ale určitě znáte z léta i něco, co vás dokáže vždycky dostat na tu stranu špatnou. A ačkoliv vždycky bychom měli zůstávat pozitivní, někdy je potřeba si prostě dobře postěžovat. Ano, tohle je naše taková stěžovací chvilka. Přeci jen Češi, nezapřeme se a obzvlášť tady na severu jsme velmi zvyklí na to si furt na něco stěžovat. Nenadarmo se u nás v regionu říká, že buď prší, nebo se jde do kopce. Tak pršet, to by snad nemělo kromě nějaký tý občasný bouřky moc, ale do kopce chodit budeme. Na co si chcete postěžovat v létě vy? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. Za chvíli se na to společně podíváme a teď se společně s Debbie i dotkneme slunce s jejím hitem Touch the Sun.

0: Jenom to nejlepší z léta, jenom to nejlepší z hitů, to všechno zažijete tady u nás na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Slyšíte to taky? Ano. To je zvuk přicházejícího léta v éteru Hit Radio Kontakt. U toho nám nemůžete chybět a u toho nemůže chybět ani naše chvilka pro stěžování. Jste nám na WhatsApp 606 825 404 dávali vědět, co vás na létě štve ze všeho nejvíc. Protože nalijme si čistého vína. Vždycky je na co si dobře postěžovat. Třeba Kamila napsala: ahoj, ze všeho nejvíc mě štve, když se někam vydám a za chvíli jsem celá splavená a spocená. Lepím se úplně na všech místech. Jo, tak to je nepříjemný pocit, ale na druhou stranu, není lepší být občas splavený a ulepený, než klepat kosu v zimě? Za mě rozhodně vždycky lepší léto. Ale pamatuju si, že jeden můj kamarád říkal: hele, v zimě se prostě víc oblíkneš, jak to uděláš v létě? Jednoduše, vymluvíš se na to, že je teplo a že nejde nikam jít a že potřebuješ celý den sedět u bazénu. To je totiž to nejlepší řešení na následující 2,5 měsíce. Prostě si všichni lehneme k bazénu, budeme si užívat tepla, přírody a hlavně těch nejlepších letních hitů tady u nás na Hit Radio Kontakt.
1: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 7:30 ráno do 15:00. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. A jenom to nejlepší z léta. Na Hit Radio Kontakt žijeme tou nejlepší hudbou. A teď se společně podíváme taky do DDM Větrník, na jejich zahradu, kam můžete dorazit už ve středu 24. mezi 3. a 7. odpoledne. Tady bude skvělá příležitost užít si den pro zvířata, se zvířaty o zvířatech. Od představení archy přes tančení psů, agility a spoustu dalšího. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi na tvořivé dílničky, soutěžní stezku, taky si třeba opéct bustíka a užít si i zbor ze základní školy Husova, pak ideální místo, kam můžete dorazit, je právě na zahradu DDM Větrník. Den pro zvířata, se zvířaty o zvířatech si můžete užít už právě tuhle středu. Tak rozhodně nezapomeňte na tohle skvělé místo dorazit s celou rodinou a užít si fantastické středeční odpoledne. My se ale vracíme zpátky i k dalším summer hitům. Ano, naše summer party pokračuje dál a s ní je samozřejmě potřeba podívat se i na ty nejlepší hity z letní sezóny, mezi nimi třeba i tenhle skvělý kousek. Luna a Bailando si právě teď v půl a pět přebírají slovo, tak si to pojďte užít s námi.

0: Parádní odpoledne, tady Hit Radio Kontakt a sobota nám jede naplno s tím nejlepším playlistem. Jo, někdy chceme zůstat doma, někdy se člověku nechce nic dělat a někdy se nám chce vyrazit na dovolenou. A právě to spojíme nejenom s naší letní summer party, ale i s naším dalším hitem, který si už brousí zuby do našeho vysílání. Jasně, přichází s ním totiž Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct.
0: Chceme vás vzít ne na dovolenou, ale taky za naším nejlepším playlistem. Proto jsme pro vás mimo jiné připravili třeba Xindla X a jeho dovolenou. Tady je sever Čech, to nejlepší a nejjezdší místo, kde trávit letní měsíce. Tak vás zdravíme do Turnova, do České Lípy, do Liberce, do Jablonce i všude tam, kde si s náma užíváte právě Hit Radio Kontakt a naši summer party.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové

0: jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je téměř 15 hodin. Vladan Hill připravil krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a zavolant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor, v Liberci v Minkovické ulici havarovalo tady osobní auto a v České Lípě v Erbenově ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je proto dočasně neprůjezdná. S omezením musíme počítat až do zítřejších 10 hodin dopoledne. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
4: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a koncilia. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Zatímco Česko se potýká s vedry, Švýcarsko a Německo zasáhly silné bouřky. V německém Rastatu zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev zranila 16-letou dívku. Tenistka Marie Bousková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6-4, 6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou nebo Švýcarkou Golubicovou.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to, pojďme se podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty jsou kolem 33 stupňů nad bodem mrazu. Nejvyšší v regionu hlásí Česká Lípa a Frýdlant. Dneska budeme čekat teploty a hlavně polojasnou a místy bouřlivou oblohu. Dávejte pozor, pokud se plánujete vydat někam ven a vemte si pro jistotu deštník nebo pláštěnku. Neděle ráno přinese 16 až 19 stupňů s jasnou oblohou.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Kontakt.
0: 3 hodiny, 3 minuty k tomu. Teniska Elibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Před námi další letní kousky a šance si užívat, jo, ten příchod nejhezčí části roku. Prázdniny a hlavně hodně pohody.

Kontakt, 15 hodin a 10 minut, k tomu Summer Party pokračuje dál a my se společně vydáváme taky do Jablonce nad Nisou, kam přijede evropská špička. Město bude totiž hostit mistrovství Evropy v kulečníku. Ano, před námi je tohle zajímavé místo. V prostorách té je bižutery Jablonec nad Nisou se koná tahle mimořádná sportovní událost. Už od 18. až do zítřka 21. června můžete navštívit právě tohle místo. Mistrovství Evropy klubových týmů v disciplíně Five Pins do města dorazilo a je to docela zajímavý projekt. Ano, přijďte se i vy podívat na sport, který spojuje jak přesnost, tak soustředění, tak taktiku, tak emoce. Protože tohle je docela zajímavá věc, kterou můžeme vidět tady právě u nás v našem regionu. A na cestu třeba do auta vám pošleme i další skvělý hity. Slovo si právě teď přebírá Pink se svým kouskem Just Like a Pill. Tak krátce po 15. za váma vysílám pohodovou energii.

0: Hit Rádia.
1: Posloucháte dál Summer Party Hit Rádia Kontakt. Ty nejlepší hity, ty tady samozřejmě máme a budeme vám je posílat i dál. Tak zůstaňte s námi na vlnách toho nejlepšího. Hit Rádio Kontakt je s vámi on air, online i v aplikaci Rádia.cz. A léto, no tak to oslavíme samozřejmě jenom tím nejlepším. Tak co, jste na to připraveni?
0: Hit Rádio Kontakt.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co ocení sa?
6: Zase, včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
6: Ale vadí to?
7: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt.
7: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vody tobogány.
11: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
19: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
0: Summer Party. Hit Radio Kontakt.

0: Shakira a legendární kousek Hips Don't Lie. Tohle je Hit Radio Kontakt, 15.37 na hodinách a spolu se teďkon podíváme do New Yorku. Zlodějíček tady totiž utekl před policisty do jezírka. Ano, představte si, v první půlce června se odehrála v celku netypická policejní akce. Mladý muž před policajty utekl do jezírka v Central Parku. Tím si teda jako zrovna moc nepomohl, protože samozřejmě přeci jen byl nakonec zatčen, ale vlastně na druhou stranu, je to takový dobrý letní téma. Rozhodně nedoporučuju, abyste dělali cokoliv protizákonného a už vůbec nedoporučuju, pokud jste něco takového udělali, abyste utíkali před policií. Natož potom někam, odkud prostě není cesty ven. No tak on se v tom pořádně vykoupal. My si dáme za chvíli i další skvělý hity. Do celý nás čeká třeba Bob Sinclair, nebude chybět ani Whitney Houston, a nebo tedy Swims se svým hitem Lose Control. To a mnohem víc. Už za okamžik, kde jinde, než na Hit Radio Kontakt.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Závratné megasl!
6: Na okamžité slevy až do Drent. Mabelix, buďte in.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
0: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.
15: Oh.

0: Hit Radio Kontakt je 16 hodin, Vladan Hill připravil krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně, po nehodě na průtahu Libercem směrem na Turnov v tunelu je silnice uzavřena kvůli přečerpávání nákladu z havarovaného nákladního auta. Počítejte s dlouhým zdržením v koloně a dávejte pozor taky na Děčínsku mezi Hliněnou a Poustskou ulicí. Probíhají tady práce na silnici a komunikace bude dočasně uzavřena. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
5: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
4: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
5: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
4: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
5: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
4: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
5: www.autokoutek.cz.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: Již 30 let.
6: Kdo šetří, má za tři.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Do Česka dorazily první vydatné bouřky. Udeřily hlavně v jihočeském kraji, především na Prachaticku a Volinsku. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy do půlnoci. Bouřky může doprovázet silné krupobytí. Pobyt v přírodě nám může znepříjemnit otravný hmyz, povinnou výbavou je tedy repelent. Jak ho správně používat, říká Lucie Korbeliusová z D-testu.
11: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
10: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Americký prezident Donald Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Hlavní město Mexika chce před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. Metropole v pátek oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Duel Mexiko-Česko proběhne v noci ze středy na čtvrtek.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Na teploměrech aktuálně je 32 až 33 stupňů nad nulou. Dneska, jak už Vladan říkal, nás čekají také silné a vydatné bouřky. Některé už na sever Čech dorazily. Polojasná obloha zůstane až do večera, kdy se začnou teploty lámat. V neděli ráno čekáme 16 až 19 stupňů se slunečnou oblohou. Během odpoledne může dosáhnout teploměr až 30.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Radio Kontakt.
0: Je to tady 4 hodiny 4 minuty, Dennis Kalibaj a to nejlepší z hitů za posledních 30 let. Jo a když to nejlepší, tak samozřejmě jen to nejlepší. Louis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito na start letní sezóny. Radio.

0: hity.
1: 16 hodin, 12 minut. Tady je Hit Radio Kontakt a naše summer party v plném proudu s dalšími hity. Jo, na tenhle ten kousek se rozhodně nedá zapomenout. Určitě jste ho třeba tancovali v Just Dance, určitě jste si ho už mnohokrát užili. A my pro vás máme i další skvělý pecky. Přichází léto a s ním samozřejmě taky čas na to si připomenout, jaký jsou vaše summer essentials. To jsou prostě věci, bez kterých nelze v létě vyrazit z baráku. Co musíte mít pořád u sebe? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. Třeba za mě během léta je to vždycky kapesník. Proč? Mně přijde, že si vždycky prostě potřebuju z obličeje otřít trochu potu. Co tam máte vy na tom vašem seznámu věcí, které vám nemůžou chybět? Napište nám na náš WhatsApp a já vám pošlu další skvělý hity. Před námi třeba tenhle skvělej letní kousek. Summer.

Je Hit Radio Kontakt, krátce po 16. hodině. Společně si užíváme další pohodový chvíle sobotního odpoledne. A i když počasí se nám trošku zvrhlo, neznamená to, že bychom snad chtěli vynechat ty nejlepší letní hity. Léto není jenom o tom, že je venku teplo a že chodíme na koupáky. Léto je hlavně o tom si taky trošku odpočinout. Vydechnout a načerpat nový baterky a nový síly. Takže pokud je před vámi právě třeba čerpání v podobě dovolený, tak teď je ta ideální příležitost říci, že společně to všechno zvládneme. Jo, je to těžká dřina, ale odřeli jste si to a teď je na čase si užít chvilku pohody. A proto vám samozřejmě budeme přinášet dál jenom to nejlepší z hitů. Miles Smith a jeho Nice to Meet You je kousek, který nám akorát dozněl v našem vysílání. A když vy nám dáte zhruba minutku a půl, my vám dáme i další skvělý kousky. Do naší summer party se probojovala taky Taylor Swift a její kousek The Faith of Ophelia. Tenhle skvělý zvuk zazní už za malý okamžik. Tak nikam neodcházejte, naopak, zůstaňte s námi. My vám budeme dělat lepší společníky na celé odpoledne.

0: novou podlahu. Krásnou i praktickou.
1: Tak to musíme do Spoltexu.
0: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
1: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
0: Tak už pojeď.
1: Spoltex.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Když jste blízko, tak my tady taky všechno máme právě pro vás. 16 hodin 32 minut, tohle je Hit Radio Kontakt a naše letní summer party, která už je teďkon v plném proudu. A to samozřejmě musíme pořádně oslavit. Podívali jsme se společně taky na letní essentials, věci, které prostě na léto rozhodně potřebujete. Martina napsala sluneční brejle, David opalovací krém a Petra se nám přiznala, že nezvládne léto bez toho, aniž by viděla alespoň jednoho člověka v sandálech s ponožkama. Ano, já se musím přiznat, že tenhle letní trend už mi zase celý rok chyběl. To znamená ponožky, sandále, rychle na nožky a k tomu přidáme i další skvělý hity, protože před náma je třeba kousek Pepas a to je to nejlepší, co si můžeme užít na sobotní odpoledne. Pořádná klubová pecka právě teď a tady. Tohle je letní summer party na Hit Radio Kontakt. Summer party.

0: Sia in the house, give me love, hit, který si dáváme společně v naší summer party. Tady je Hit Radio Kontakt, 16 hodina 41 minut, jedeme naplno dál s těmi nejlepšími summer kousky. Dejte do ruky skleničku s vychlazeným nápojem, do něj paraplíčku na okrčasí. Co třeba další skvělý hity? Imagine Dragons a jejich Sharks nebo Girls Just Want to Have Fun. Tak tohle všechno nás čeká do celý, přidáme k tomu další hity za chvíli, aktuální informace od Vladana Hýla a hlavně si spolu budeme dál užívat sobotní odpoledne. To je hold Summer Party na Hit Radio Kontakt.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushy Makerem Domo. Trendy přichází, buď u toho.

0: Co je doma, to se počítá.
1: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. Vladan Hill připravil krátké zprávy, podíváme se taky na počasí a zavolat na aktuální dopravu v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí u nás na silnicích. Řidiči opatrně na trase z Polska směrem na Liberec. Na příjezdu do Chrastavy probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. A opatrně v České Lípě v Litoměřické ulici tady probíhá výstavba vodovodní a kanalizační přípojky. Taky tady se nárazově zdržíte. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je už potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli synicím. Jen o málo lépe je na tom domanínský rybník na Žďársku nebo stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská nebo Brněnská přehrada jsou ale stále v pořádku. Současná vlna veder v Evropě zvýšila zájem o led. Médií oslovená berlínská ledařská firma ho nyní dodává po tunách a kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Největší poptávka je hlavně z klubů, barů a restaurací. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. V neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Sever Čech nám ukazuje teploty sice nad 30 stupni, ale k tomu i velmi deštivé počasí. Bouřky a vydatné deště dorazily na většině našeho území. Narazíme na ně třeba v Jablonci nad Nisou, ve Vratislavicích nad Nisou nebo třeba na Železnobrodsku. Dnešní maxima se vyšplhají na 34 stupňů. Neděle dopoledne bude mezi 16 a 19 stupni s jasnou oblohou bez deště.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Kontakt.
0: Cože to? Že by další čas na letní hity? No jasně, 17 hodin a 3 minuty značí čas, kdy se s vámi vydávám na další cestu, zatím nejlepší z letní scény. Tak pojďme, tady je One Night in Ibiza.

Tady je Hit Radio Kontakt, 10 minut po celý, ta dávka té nejlepší srandy, pohody a hlavně nejlepších letních hitů. Naše summer party pokračuje dál. Ano, ano, užíváte si s námi další hity z našeho skvělého playlistu a před námi je důležitá otázka. Je to burger? Je to zmrzlina? Je to sushi? Jsou to třeba špagety? Co je vaše oblíbené letní jídlo nebo svačinka? Napište nám na WhatsApp 606-825-404, co si nejraději dáváte během letních měsíců. Ať už je to něco klasického, jako třeba ta zmrzka, a nebo něco absolutně nečekaného. Jsem zvědavý na vaše odpovědi, dejte nám vědět na náš WhatsApp. Ještě jednou 606-825-404. A před námi? No tak jsou v podstatě jenom dvě varianty. Jednou z nich je to, že si dáme minutku ticha. A to by podle mě byla docela škoda. Já vám místo toho nadělím další skvělý letní hity. Co vy na to? Tak si je pojďte užít s námi, protože náš čas právě teď ukazuje čas na dobrý letní hity.

0: Rádio. Summer Party.
1: Pohoda, relax a klídeček. Tak to je něco, co vám můžeme tady na Hit Rádiu Kontakt rozhodně naordinovat. Chcete si odpočinout a užít si u toho ještě dobrý čas? Vykouzlit si úsměv na tváři? Pak nechoďte nikam daleko. On air, online i v aplikaci Radia.cz jsme pro vás připravili ten nejlepší playlist, který vám dodá takovej ten správnej summer feel. Vypusťte všechny starosti a pojďte si s náma užít ty nejlepší chvíli. Třeba za chvíli je tady hit od skupiny Daxos a jejich Barbra Streisand. Osolte ty repráky naplno, protože sobota se musí pořádně užít. Žádný posedávání, ale pořádně ruce nad hlavu. Máme pro vás třeba tenhle skvělý kousek a přidáme spoustu dalších. Ano, už jsme se společně podívali na hit One Night in Ibiza. Tak teď se vrátíme zpátky v tomhle příběhu k hitu We're Going to Ibiza. I tenhle kousek od Venga Boys už je připraven v našem playlistu. No a pak zavítáme na chvíli zpátka do zemi. Co to znamená? Povíme si za okamžik.
0: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
10: Mirá.
8: Rybičky.
10: Migové.
8: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Landa,
10: Harley,
8: Tomáš Klus,
10: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
14: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
0: Hit
5: Rádio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Dan Barta s hitem On My Head, jak jsem sliboval, tak jsme taky dodrželi. Na chvíli jsme se přesunuli od letní summer party spíš do zimního období. Tenhle hit, který známe z roku 2004 z filmu Snowboardiáci, nám připomněl zase tu druhou část roku. Ale my teď zůstaneme u těch letních měsíců a podíváme se společně, jaký je podle vás to nejlepší letní jídlo nebo sváča. A já jsem čekal, že budou padat spíš věci třeba jako zmrzlina nebo nějaký dobrý koktejl, ale docela mě překvapilo, že hned tři z vás, Silva, Věra a Péťa, nám napsali, všechny tři nám napsali, že mají rádi mořský plody. Ale pak jsem tím přemýšlel, ze začátku mi to přišlo zvláštní a jo, je to asi takový letní jídlo. Když jedete na dovolenou, jste někde u moře, třeba v Itálii, v Chorvatsku a sedíte tam v té restauraci na pláži a dáte si třeba špagety s krevetama nebo prostě celkově něco, v čem jsou mořský plody, to si umím docela dobře představit. Já se takhle pamatuju, že loni jsem byl se svým kamarádem Honzou ve Španělsku. Oni tam mají dům a tam jsme si dali fish and chips. Zní to zvláštně, ale řeknu vám, byly to nejlepší fish and chips. Ano, někdy ve Španělsku dělají prostě i dobrou smaženou rybu, kterou by teda měli dělat líp v Anglii, ale co si budeme, ze Španělska všechno chutná nejlíp. Před náma další skvělý hity. Třeba teďkon se vracíme na tóny léta s Passion Fruit a jejich kouskem Wonderland.

0: hity.
1: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás ještě jednou pro dnešní odpoledne zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byl náš společný čas na sobotu 20. června. Užili jsme si ty nejlepší summer hity a spojili jsme s létem i veškerá naše témata. Podívali jsme se na naše silnice a zaspomínali na to, jaký to bylo, když jsme jako děti strávili hodiny na zadní sedačce v autě a těšili se na dovolenou. Vydali jsme se společně taky na mistrovství Evropy v kulečníku a nezapomněli jsme ani na Summer Essentials, tedy ty hlavní věci, které nám v létě nemůžou chybět. Jaký bylo vaše oblíbené jídlo na léto? I to bylo tématem dnešního sobotního odpoledne. A co bude tématem dál? Samozřejmě jenom to nejlepší z hitů. Tak nás nikam neopouštějte. Naopak, zůstaňte s námi a užívejte dál éter Hit Rádia Kontakt. Díky moc, že jste se ho vychutnali i se mnou. Mějte se hezky a než se znovu uslyšíme, tak zatím ahoj!
0: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Rádiu. Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
6: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
7: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio.

nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.

bude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushy Makerem domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. It's a top selector.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Hit Radio.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hit Radio.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.